0: Kiaľ nejsi hráč, máš tu v sebe, je tu v tebe.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

Jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život